Dim tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na d